0: Písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou ne.

a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

strachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

nepřítomný, to slunce a vítr.

byla spousta věcí a ty koupím lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si...
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Laní.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

tady bloudí temnou nocí, jak naříkavý pláč. Teď skrývám svůj strach, jak hazardní hráč. Kde je teď můj příběh? Půlnoc létání, jak odtud zmizet?

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést,

0: si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8?

0: Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
1: 12. září, Johan V. Třebíblice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Tečna. Jsi moja věčná, půvabná slečna.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Takhle po ránu vstávat s Karlem Gottem, tak tomu říkám naprostý ideál. Dobré ráno vám přeje Veronika Rážová, je tu 6. hodina, posloucháte Český Blaník a pokud budete poslouchat dál, tak se dočkáte třeba vanastovek.
1: Miláčku, kde je to kouzlo, to který chtělo přibližit.
0: Sice máme ráno, ale na večírek za koncem vyrazíme s Anouká.
2: Večírek za koncem, světa se slunce.
0: Zaspívá nám i Marek Ztracený, Naše cesty.

0: se podíváme na to, kdo co slaví. Taky i dokonce pejskům se budeme věnovat. Prozradím vám, kdo nebo jaký pejsek má dnes svátek. A to rozhodně není všechno. Tak poslouchejte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak se pojďme podívat na to, co nás dnes čeká a nemine. Meteorologové varují před bouřkami, které mohou být nárazové, ale taky silné. Očekávejte ale příjemné teploty. 28 až 32 stupňů. Na západě Čech o něco chladněji, tam bude do 26. Na horách naopak ještě chladněji. 23 stupňů v maximech. Tak si užívejte den s Českým Blaníkem.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda chce zakotvit korunu a hotovost do ústavy. Vládní politici už připravili normu, která by to umožnila. Předložit by měli příští týden. S tím, že změnu navrhnou, počítá programové prohlášení, stejně jako se zavedením práva používat hotovost. Většinu nákladů na opravu střechy sportovní haly v Kroměříži pokryjí dotace. Půjdou z Národní sportovní agentury. Práce začaly v červnu a hotovo by mělo být do 31. srpna, tak aby halu mohli od podzimu opět používat sportovci. Při povodních v Nepálu zemřelo 469 lidí. V nové bilanci to uvedla tamní policie. Tři oběti hlásila i Čína. Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolala odtržená část ledovce. Tři čeští fotbaloví zástupci zažili večer v evropských pohárech dvě výhry a jednu prohru. Do hlavní fáze Evropské ligy postoupila Plzeň, která doma porazila 5-1 po prodloužení Crvenu Zvezdu Bělehrad. Premiéra tak vyšla novému trenérovi Viktorie Radoslavu Kováčovi.
8: Chtěli jsme vlastně dát první gól, aby jsme chytli lidi, aby jsme tu energii z těch tribun prostě dostali na to hřiště. A samozřejmě pak jsme dostali brzo gól, tak nás to malinko utlumilo, ale myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Penaltu jsme nedali, Prince měl ještě šanci, pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme. Jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že to chcou zvládnout.
0: Postup do hlavní fáze konferenční ligy slaví Jablonec, který v odvetě porazil Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení. Na penalty vyhrál 4-3. Naopak Hradec Králové podlehl doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v konferenční lize končí. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Přeji vám hezké ráno i tobě, Veru.
1: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: Moni, my děkujeme za aktuální zprávy. 6 hodin a 5 minut k tomu a my jedeme v rytmu českých písniček. Jak jinak, na Českém Blaníku se to sluší a patří. Za chviličku Voxl a M, taky Vanastovy věci. Ještě předtím Michal David. Chtěl bych žít tak, jak se má. Dobré ráno.

0: říkám možná,
1: myslíš ne,
0: když říkám nevím,
1: myslíš ne,
0: když říkám ne,
1: asi myslíš ne, těžko říct, ale mučíš mě,
0: když říkám možná,
1: myslíš ne,
0: když říkám nevím,
1: myslíš ne,
0: když říkám.

My dva jsme se našli, tak to byly Voxel a M na Českém Blaníku přesně ve 6:45. Dobré ráno vám přeju, dnes máme 28. srpna a víte, co si připomínáme? Tak například narození Johanna Wolfganga von Goetheho, německého spisovatele a filozofa, který se narodil roku 1749 přesně tento den. Také slovenský herec a politik Milan Kňažko se narodil roku 1945 28. srpna. No a pojďme si taky připomenout, že báječná, krásná, kanadská zpěvačka Shania Twain slaví dnes 61. narozeniny. Popřát můžeme na dálku i fešákovi z Beverly Hills, Brandonovi. Jason Priestley slaví dnes 57. narozeniny. Tak všechno nejlepší i vám, kteří slavíte. Tak například všichni Augustíni, ty mají dneska svátek, no ale kdo z vás má třeba narozeniny, tak ten si klidně může nechat zahrát písničku na přání tady u nás na Českém Blaníku. Už brzy prozradím, jak na to. Do té doby tu ale ještě uplyne ne spousta vody, ale odehraje spousta českých písniček. Za chviličku třeba jedna od Petra Reska. Bude tu i Anna K., ale ještě předtím Projektil, Zahrada ticha. A za chviličku taky Počasí s meteorologem. No a prozradím, kdo z pejsků má dnes svátek. Tak zůstávejte s námi. Dobré ráno.

0: Tak to byl Petr Rezek, ty jsi se všech nejlepší na Českém Blaníku. Za 3 minuty bude 6:30 a my se opět díváme do kalendáře, ale ne do toho lidského, kde vidíme, že svátek slaví Augustín, ale do toho psího. A tam je psáno, že dnes slaví všechny fenečky, které se jmenují Mona. Takže pokud i vy máte doma Monu, nezapomeňte jí udělat radost třeba nějakým dobrým pamlskem, to si myslím, že ocení úplně nejvíc, ale stejně tak nějaká pěkná procházka, dlouhé pomazlení, já si myslím, že všechno se počítá. Takže krásný sváteční den všem Monám, ale pochopitelně i nositelům lidského svátečního jména Augustínum. Užijte si svůj dnešní sváteční den ideálně ve společnosti Českého Blaníku. Už za chviličku vám pošlu Elány, anebo taky Marka Ztraceného. Tak hezký den.
1: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
18: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
19: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
18: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
19: Jirská kletba.
18: Tak přijďte.
6: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
5: Český Blaník.
10: Český Blaník.
5: Český Blaník.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 6 hodin 39 minut k tomu. Tohle byly Eláni a teď už jdeme na počasí. Tentokrát jsme se spojili s Eduardem Novotným, meteorologem, který přesně ví, jak momentálně je. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přes naše území přechází teplá fronta, díky ní máme na obloze pásy vysoké oblačnosti, které na některých místech znemožňovaly sledování zatmění měsíce. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 20 a 15 stupni Celsia, na severovýchodě ale chladněji, tam jen kolem 12 stupňů.
1: Děkujeme moc a co bude po zbytek dne, jaké počasí nás čeká?
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne začne od západu přecházet zvlněná studená fronta, která přinese nejdříve v Čechách, večer i na západě Moravy více oblačnosti a postupně přehánky, místy bouřky, a to i silné, které budou později přecházet do deště. Bouřky mohou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, přívalovými srážkami kolem 35 litrů vody na metr čtvereční a také malými kroupami. Už od včerejška je v platnosti výstraha, dnes dopoledne se bude pravděpodobně ještě upravovat. Teploty dnes čekáme mezi 28 a 32 stupni Celsia, na západě Čech bude kolem 26 stupňů, bude se tak jednat o nejteplejší den tohoto týdne. Vítr bude čerstvý, jihovýchodní, zejména na Českomoravské vrchovině a také na jižní Moravě, může mít nárazy i kolem 55 km za hodinu. Jak bude přecházet fronta, tak se bude postupně měnit na západní až severozápadní a v bouřkách ještě přechodně zesílí.
1: Dobrá, tak mockrát děkujeme za informace a za hodinku se opět spojíme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak sami už víte, co čekat. Doporučuju, ať už budete v místě svého bydliště nebo budete cestovat, raději se vybavte deštníkem a nebo pláštěnkou. Teď už další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Dáme si Věru Špinarovou nebo kapelu Krištof. Říkali.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You My Heart, You My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
7: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
8: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
7: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
14: Ahoj, ani. Zdraví vás Antonio Šoposky
15: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
14: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
15: Jirská kletba.
14: Tak přijďte.
16: Palace, divadlo, které hraje komedie.
17: Letní koncerty
18: Rádia Blaník.
19: Posloucháte Český Blaník a já bych vám ráda připomněla to, co už určitě dobře víte, že právě dnes, už dnes se koná další letní koncert Rádia Blaník, tentokrát v Tišnově. Za 5 minut 5 se určitě uvidíme právě tam, na náměstí Míru, kde vám zaspívají a zahrají třeba Vojta Nedvěd, taky Tereska Mašková, Janek Ledecký a dokonce i naše blanická kapela. Na místě bude i náš kolega Martin Císař. Odpoledne se můžete těšit přímo na aktuality z místa, pokud byste se tam náhodou přeci jen nedostali, ale doporučuju, zajeďte tam, protože vstupné se neplatí, to je jedna velká výhoda. A další výhodou je fakt, že můžete získat sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. No a pokud už ji budete mít, tak je dost možné, že vám brzy možná přinese spoustu peněz, konkrétně 100 000 na ruku. Takže, jak vidíte, po všech stránkách se vyplatí udělat si čas, respektive výlet dnes odpoledne do Tišnova. Užijte si další letní koncert Rádia Blaník.
17: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
18: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
20: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou.
0: přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
4: Rádio Český Blaník.

0: Michal Tučný kouká, jak celá země vstává, a ti z vás, kteří už vstali, tak doufám, že budou i dál naladěni na vlnách českého Blaníku, protože za chvilku už tu bude Hanka Zagorová s Drupim. Ty, kdo má ztrácení, ať splácení, nebo taky Olympik, jasná zpráva. Skončili jsme, jasná zpráva. A dorazí i Bílá velryba, ta od Michala Hrůzy. A bílá velryba uhání, je pořád krásná. Taky si dáme písničku dne, to vám můžu slíbit, a taky malinko napovím, že už byla v ukázce, o kterou půjde, to se dozvíte za chvilku.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Taky se téhle hodince spojíme s meteorologem. Pojďme si jen stručně říct, že dnes nás čeká teplý den s teplotami až ke 32 stupňům Celsia. Na horách bude kolem 23. Mělo by být oblačno až polojasno s přeháňkami, místy bouřkami, které mohou být i silné. Tak si užívejte den s českým Blaníkem a raději i s deštníkem.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Zprávy na českém Blaníku.
0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Domácnosti vyjde návrat dětí do škol na tisíce korun. Výdaje letos odhadují nejčastěji v rozmezí mezi 2 a 6 tisíci korunami. Tyto náklady dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí podle průzkumu agentury Ipsos sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. Stržená trolej komplikovala celých 10 hodin provoz na části koridoru Praha-Kolín. Vlaky stály v úseku Pečky Poříčany a nahrazovaly je náhradní autobusy. Trať byla neprůjezdná od včerejších 8 večer a kompletně byl provoz obnovený dnes kolem 6 ráno. Bohumín završí prázdniny velkolepě. Dnes večer se zájemci v parku Petra Bezruče vydají po stopách netopírů a zítra už přijde na řadu tradiční gulášfest. Jaké dobroty nabídne, to prozradí mluvčí města Jana Končítková.
6: Sobotní gulášfest v Šunichlu nabídne klasické hovězí a vepřové chutě, ale prostor dostanou i odvážnější recepty. V minulých ročnících soutěžní týmy vařily i z dančího nebo kančího masa a objevily se i bezmasé varianty. Letošní 11. ročník opět spojí ochutnávky s hlasováním o vítězi.
0: Víkend pak zakončí noční prohlídka prvorepublikového bunkru a tradiční záblacká noc. Kanuista Martin Fuchsa pojede na světovém šampionátu finále kilometru. Na této trati bude obhajovat zlato. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl po druhé. Celkově má 4 mistrovské tituly. Finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová. Tolik zprávy na českém Blaníku a opět je tu Veronika Rážová.
1: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno, 7:05. Děkujeme Monice za aktuální zprávy, těšíme se na ty příští, ale teď už české písničky. Za chviličku Brontosauři, taky duet Hanky Zagorové s Drupim, ale ještě předtím Kabáti. S těmi vyrážíme na sever. Tak dobré ráno.

0: Českém Blaníku.
1: Jen krátce před čtvrt na osm posloucháte Český Blaník a je tu slibovaná písnička dne. Je to píseň od skupiny Olympic, jmenuje se Jasná zpráva a nás vlastně nejvíc zajímalo, kde se vzala a za jakých okolností vznikla. Tak jsme se na to zeptali samotného Petra Jandy.
2: Jasná zpráva je z ranku Okno mé lásky. Okno mé lásky bylo složeno vlastně s Jasnou zprávou jako jedna píseň. S tím, že ta písnička trvala 7 minut, nějak jsem prostě ulít a napsal jsem toho moc najednou do jedné písničky. A pak jsem si uvědomil, že to musím nějak zkrátit, že to nejde prostě takhle dlouhá píseň. Pak jsem ale přišel na to, že je škoda, abych nějaký ty věci z toho vyhodil, že všechny jsou pěkný. Tak jsem se snažil udělat ty písničky dvě. A jedna je právě to Okno mé lásky, ta je v C-dur, a druhá je Jasná zpráva, ta je v G-dur, což je teda dominanta toho prvního akordu. Jo. Obě ty písničky se staly hity a Jasná zpráva se stala hitem, řekněme, století. Dostal jsem za ní cenu od OSA, na kterou jsem velmi pyšnej. A je to taková uznávená písnička, která má největší četnost hraní. Prakticky každá kapela zábavová to má v repertoáru a nevím, čím ta písnička je tak zrovna slavná, proč zrovna tahle, ale myslím si, že text tomu hodně napomůže, text je opravdu nádherný.
1: Já si zkrátka myslím, že ta písnička je naprosto dokonalá, tak si ji spolu s námi právě teď užijte na Českém Blaníku. Dobré ráno.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál.
1: Pepa Laufer s Bohem lásko, já jedu dál a my taky jedeme dál. Pojďme se znovu podívat do kalendáře. Dnes je 28. srpna a dnešek je Mezinárodním dnem červeného vína. Je to tedy ideální příležitost připít si na jeden z nejstarších a nejoblíbenějších nápojů vůbec. Červené víno má za sebou opravdu dlouhou historii. První důkazy o výrobě tohoto vína jsou staré zhruba 8000 let a pocházejí z oblasti dnešní Gruzie. Už staří Egypťané vyráběli víno a Řekové a později i Římané jeho výrobu rozšířili po velké části Evropy. No a právě Římané stáli také za rozvojem vinařství ve Francii, Španělsku nebo jak jinak než v Itálii. Ve středověku se o výrobu vína starali hlavně kláštery a postupně vznikaly vinařské oblasti. Ty známe vlastně dodnes. Takže když si dnes nalijeme sklenku červeného, vlastně pokračujeme v tradici staré tisíce let. Tak já si myslím, že to je ideální náplň například pro dnešní večer. Posloucháte Český Blaník a budete poslouchat i dál české písničky, které máte rádi. Za chviličku jednu od Petr Janů a Jaromíra Hanslíka. Ještě předtím Michal Hrůza.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
9: Levels.
10: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
11: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
12: Otestuj Subaru Sedlčany.
13: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
12: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
14: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
15: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 7 hodin 37 minut k tomu, já vám přeju krásný den.
0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 7 hodin 37 minut k tomu, já vám přeju krásný den. A o tom, jestli bude krásný, nám víc

0: kolem 35 litrů vody na metr čtvereční a také malými kroupami. Už od včerejška je v platnosti výstraha, dnes dopoledne se bude pravděpodobně ještě upravovat. Teploty dnes čekáme mezi 28 a 32 stupni Celsia, na západě Čech bude kolem 26 stupňů, bude se tak jednat o nejteplejší den tohoto týdne. Vítr bude čerstvý jihovýchodní, zejména na Českomoravské vrchovině a také na jižní Moravě. Může mít nárazy i kolem 55 km za hodinu. Jak bude přecházet fronta, tak se bude postupně měnit na západní až severozápadní a v bouřkách ještě přechodně zesílí.
1: Dobrá, tak my moc krát děkujeme a za hodinku zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si ale i jednu slovenskou od Mekyho Žbirky. Ještě předtím Maruška Rotrová a její Řeka lásky. Tak dobré ráno, ať se vám hezky vstává a ať máte krásný den s Českým Blaníkem.

0: Tak to byl Meky Žbirka, letím tmou na českém Blaníku. 7:45 je právě teď a zhruba za půl hodiny už tu bude něco podle vás a tím něčím je písnička na přání. Teď máte šanci si o ní napsat na 720-8363-07. Napište mi tedy, na jakou písničku máte náladu, třeba na tu, kterou jste dlouho neslyšeli, nebo na nějakou, která se tak často nehrává obecně. Máme tu velký výběr českých písniček a je jenom na vás, která bude ta vaše nejoblíbenější nebo po které budete toužit. Já vám můžu slíbit, že pokud ji máme, tak vám ji za tu půl hodinku zahraju, ale musíte si o ní napsat. Taky klidně připište, komu ji chcete poslat, proč tomu dotyčnému posíláme tuhle písničku. No a já vám můžu slíbit, že pokud nahrajete hlasovou zprávu, tedy prostřednictvím WhatsAppu, tak tu můžu velmi jednoduše pustit do vysílání a věřím tomu, že tomu, komu písničku nasměrujeme, uděláte velkou radost. Tak to byl malý návod na písničku na přání. Ještě jednou připomínám, číslo je 720-8363-07. Za chvilku už Helena Vondráčková a nebo Extra Bendi.
1: Extreme Sale v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
8: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
7: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
14: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
13: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
14: Tak teď už to zvládnem.
15: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
16: Radio Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Pražský baník. Může se stát nekonečná tahle píseň.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Posloucháte Český blaník, tak nám 8. hodina klepe na dveře a já vám můžu slíbit, že i po 8. hodině se budeme věnovat hlavně českým písničkám, které máte rádi. Ale pozor, jedna to bude přímo podle vašeho gusta, tedy písnička na vaše přání, o kterou si píšete na 720 83 63 07. Tak pokud jste to třeba ještě nikdy neskusili, tak já moc doporučuju, protože vybrat si můžete prakticky jakoukoliv českou písničku a udělá radost třeba vám a třeba i někomu vám blízkému. Tak zkuste to do toho. No a před námi jsou další české písničky, které jsme vybrali my. Tak si dáme třeba Xyndla X na vodě.
8: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj. A tenhle vítr mi pak te pohádá.
7: Těšit se ale můžete i na písničku od kapely Turbo.

0: a dorazí i Jiří Schellinger, Holubý dům. Těch českých písniček, které si tu mezi 8 a 9 budeme hrát, bude velká spousta, tak stojí za to i dál poslouchat Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Už brzy se spojíme s meteorologem, takže budeme mít detailní předpověď počasí, ale když to tak stručně shrnu, tak během dneška by obloha měla být většinou oblačná až polojasná s teplotami až ke 32 stupňům Celsia a měl by se dostavit déšť, přehánky a místy i bouřky. Ty mohou být občas dokonce silnějšího rázu, tak na to raději buďte připraveni, sklepy, okna, všechno zabezpečte a hlavně na sebe dávejte pozor. Teď už jsou před námi zprávy a s nimi Monika Holubová.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Dětí ve školkách postupně ubývá. V souvislosti s demografickým vývojem jejich počet klesl pod 350 tisíc. Pod tuto hranici se číslo dostalo poprvé od školního roku 2012-13. Podle Českého statistického úřadu se také snižuje i počet šestiletých, které mají odklad školní docházky. Restaurace si v červenci polepšily. Jejich tržby podle platebního systému dotykačka meziročně vzrostly o 5%. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Prázdninovým jízdním řádům v Praze odzvonilo. Už zítra se vrací standardní plný provoz. Nebude ale stejný jako před prázdninami. Vylepšit ho má hned několik novinek, o kterých nám víc řekne mluvčí Ropidu Filip Drápal.
3: Od soboty se nevrátí jen plný provoz, ale sjednotí se také jízdní řády metra a většiny autobusů o víkendech. Posílí hlavně nedělní ranní a dopolední spoje. Změny čekají také některé autobusové linky ve Středočeském kraji a trvalého posílení od září se dočkají například cestující v Roztokách, Vinočanech nebo Jesenici.
2: Školní spoje pak vyjedou od úterý 1. září. Už dnes proběhne losování Evropské a konferenční ligy. Na soupeře čekají 3 české kluby. Fotbalisté Sparty a Plzně se tak dozvědí osmičku soupeřů, s kterými se utkají v Evropské lize. Jablonecký tým pak pozná šestici svých protivníků v konferenční lize. Tolik zprávy, hezké ráno. Tolik zprávy na Českém Blaníku a veru.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin a 3 minuty k tomu, já vám přeju krásné ráno a za chviličku pošlu Karla Černocha. Předtím Ivetu Bartošovou, ale ještě předtím přichází Petr Muk. Láska, ta nebezpečná věc na Českém Blaníku.

0: České ráno
1: na Českém Blaníku.
2: Já vím, co mi chceš říct, asi máš pravdu, se mnou je kříž. Víš co, neříkej nic, slepýmu barvy nevysvětlíš.

mi chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Dobré ráno, děláme radost písničkami, které vybíráme my, tedy alespoň to doufám, ale vy si sami také můžete udělat radost, a to hned několikrát denně. Právě teď je tu ta správná chvíle, abych koukala na naši SMS bránu s číslem 720 836 307 a udělala radost Míše. Ta píše: dobrý den do rádia, dnes jsem v práci úplně sama a je tu nuda. Prosím, zahrejte mi mou oblíbenou Karel Gott, Petra Jenů a Den je krásný. Tak já si myslím, že nemůžeme udělat nic lepšího, než vám tuhle písničku poslat. Tak si ji užijte a ať vám to v té práci s námi rychle utíká.
1: Písnička na přání
0: na Českém Blaníku.

0: Tak možná někdo z vás ještě je v téhle době na vodě, i když prázdniny pomalu, ale jistě končí a začne nám nový školní rok, ale nebojte, i ten bude plný volných dnů. Tak podzimní prázdniny ty na sebe nenechají dlouho čekat. Budou ve čtvrtek 29. a pátek 30. října. Vánoce tak ty budou vydařeně dlouhé, od 23. prosince až do 3. ledna příštího roku. 29. ledna jsou pak v plánu pololetní prázdniny, no a podle krajů a obcí od 1. února až do 14. března budou probíhat pololetní prázdniny. Velikonoce tak ty padnou na 25. březen, no a letní prázdniny startují 1. července a konat se budou až do 31. srpna. Tak jsme krásně shrnuli celý příští školní rok. Já doufám, že vaše ratolesti se do školy minimálně těší, no a vy se těšíte třeba taky, že budete mít možná chvilku volna pro sebe. Před námi jsou další české písničky a pravda, i jedna slovenská od Pehy, do té doby Turbo a Hráč.
1: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Klikni!
8: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
10: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
11: Jedině v outletu Pop Airport.
10: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
11: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Více na pop.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
15: A 30?
14: Acema.
15: A 40?
14: Acema.
15: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
16: Český blaník.
17: Český blaník.
18: Český blaník.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: 6 minut po půl deváté, to je aktuální čas. A jaké počasí nás dnes čeká, tak to nám prozradí odborník, meteorolog Eduard Novotný.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne začne od západu přecházet zvlněná studená fronta, která přinese nejdříve v Čechách, večer i na západě Moravy více oblačnosti a postupně přehánky, místy bouřky, a to i silné, které budou později přecházet do deště. Bouřky mohou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, přívalovými srážkami kolem 35 litrů vody na metr čtvereční a také malými kroupami. Už od včerejška je v platnosti výstraha, dnes dopoledne se bude pravděpodobně ještě upravovat. Teploty dnes čekáme mezi 28 a 32 stupni Celsia, na západě Čech bude kolem 26 stupňů, bude se tak jednat o nejteplejší den tohoto týdne. Vítr bude čerstvý, jihovýchodní, zejména na Českomoravské vrchovině a také na jižní Moravě, může mít nárazy i kolem 55 km za hodinu. Jak bude přecházet fronta, tak se bude postupně měnit na západní až severozápadní a v bouřkách ještě přechodně zesílí.
1: Tak my děkujeme za předpověď pro dnešní den a jsem zvědavá, jaký bude víkend. Co nás čeká?
2: Sobota už bude beze srážek, pouze na východě území bude až do dopoledne doznívat déšť. Ochladí se, a to na 21 až 26 stupňů Celsia, až 28 stupňů počekáme na jihu Moravy. V neděli už bude většinou polojasno, pouze ojedinělé přehánky čekáme na horách a teploty budou zhruba o 2 stupně vyšší než v sobotu.
1: Tak děkujeme moc, krásný den.
2: Naslyšenou.
1: 8 hodin 37 minut a my pokračujeme, protože před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Jedna od Pavla Bobka, ještě předtím Václav Neckář. Je ráno, ano. Tak hezké ráno.

0: Tak to byl Pavel Bobek a jeho muž na konci světa. 8:45, tak to je přesný čas a my se teď podíváme na železnici. Je to tady, prázdniny jsou už u konce a reagují na to i České dráhy. Jak? Tak to nám poví jejich mluvčí Petr Šťáhlavský.
1: V souvislosti s koncem letních prázdnin budou posíleny některé vlakové spoje. Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci a sledovat také takzvaný semafor u vyhledávače spojení. Ten informuje o očekávaném obsazení vlaku. Pokud je některý spoj označen červenou barvou, tak to znamená, že bude velmi obsazena. Doporučujem cestujícím, kteří nemají rezervaci, aby využili třeba vlaky mimo přepravní špičku.
0: Tak jestli chcete mít jistotu, určitě rezervace je tím ideálním řešením. Tak šťastnou cestu a hlavně pohodový návrat z prázdnin a dovolených. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku třeba Jiří Schellinger.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date? Neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
10: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
11: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte!
12: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku.
13: ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
14: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
15: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
16: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
17: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
18: Rádio Český Blaník.

počase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: Dalibor Jenda, taková hezká tečka za další 60-minutovkou, kterou jsme naplnili českými písničkami, které máte rádi. A já vám můžu slíbit, že budeme v tomhle trendu pokračovat. Už za chvíli Lucka Vondráčková. Taky kapela Krištof, Život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věta.
0: A nebo nejlepší, kterou znám, od Lucie.
1: Jsi nejlepší, kterou znám. Jsi nejlepší, kterou znám.
0: To byla ale jenom malá ochutnávka toho, co si tu budeme hrát. Samozřejmě písniček bude mnohem víc. A taky přijde Pepíno Vaněk, ten pro nás má další rekord.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že během dneška se ohřejeme, ale možná taky zmokneme. Teploty až 32 stupňů Celsia. Obloha bude většinou oblačná až polojasná. Během dne bude přibývat oblačnosti, postupně přehánky, bouřky, které mohou být i silnějšího rázu. Ale k večeru už by se nám měly zase sklidnit a tu a tam se dočkáme jen slabšího deště. Tak to byla předpověď počasí, za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
2: Bila, to dobré začíná u nás.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Příjemné páteční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda chce zakotvit českou korunu a hotovost v ústavě. Předložit normu by vládní poslanci měli příští týden. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Unie. Usedat za volant v pokročilém věku může být stresující. Přes 200 autoškol v Česku proto spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace. Pokračuje předseda asociace autoškol Aleš Horčička.
11: Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
10: První lekce stojí 800 korun a druhou zájemci získají zdarma. Stačí se jen přihlásit přes web zpátkyzavolant.eu. Americký prezident Donald Trump přejmenoval Ontárijské jezero na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanada bude změnu názvu ignorovat. Tenistka Nikola Bartůňková zvládla na turnaji v Monterey takřka tříhodinový český souboj s Dariou Vidmanovou. Po výhře 6-4, 6-7 a 6-3 postoupila po druhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elis Mertensovou z Belgie. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné dopoledne.
9: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin a 4 minuty posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová a teď už taky Magdaléna od Jelena.

0: Co čet, to rekord.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne, 9 hodin, 15 minut k tomu a já už si za chvilinku pozvu na pomoc Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pokud jste tam ještě nebyli, pak vřele doporučuju. Můžete tam každý den mezi 9 a 17 hodinou s tím, že celá expozice je bezbariérová, takže vlastně žádné překážky nikomu se nekladou. Naopak všichni většinou odtamtud odcházejí nadšení a plní zajímavých dojmů. A jeden takový pěkný kousek nám přímo z Pelhřimova přináší Pepíno Vaněk i teď. A jedná se o rekord sportovní.
2: Máme rádi sport a do České knihy rekordů jsme zaevidovali i největší počet dřepů v limitu 1 minuty na jednom sportovišti. Ondřej Pospíšil a posilovna Enzo Gym dokázala zorganizovat 802 žáků a učitelů, který ve štětí za tu minutu dohromady udělali 35 288 dřepů. Takže v zdravém těle, zdravý duch a gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů.
1: No děkujeme, Pepíno, já jenom když si to představím, tak mě z toho bolí stehna, lítka, no celý člověk, ale je to úžasný rekord, takže veliká gratulace, no a těšíme se, co nám přineseš zase příště.
0: Co Čech, to rekordman na Českém blaníku.
1: A teď už se vracíme k písničkám. Za chviličku jedna od kapely Krištof. Budou tu i Jojo Bendia nebo Michal Prokop, Framus 5 a Bitva o Karlův most na Českém blaníku.
3: Má vlasy dlouhý do půl pasu,

0: spásu, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most.
1: Český Blaník.

0: Život je krásný, pravdudí kapela Kryštof, 9 hodin 30 minut k tomu. Já vám přeju krásné dopoledne, pěkný pátek, vlastně poslední prázdninový pátek, tak já doufám, že si ho užijete podle svého a tím nejlepším způsobem a taky pevně doufám, že se do toho vejde i poslech českého Blaníku. Co vám můžu slíbit, tak za chviličku třeba Petra Nováka, kapelu Lucie anebo Věru Martinovou.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle je i slovenština, kterou si tu rádi hrajeme v podání skupiny Elán, písnička Ulica. Mě vlastně zaujalo, jak tahle písnička vznikla a kdy, protože jsem si říkala, že slýchám ji už docela dlouho. A představte si to, že vyšla už v roce 1983. Právě v tomhle roce byla vydána. Je to autorský kousek Jana Baláže a Luboše Zemana, který se postaral o text. No a já si myslím, že pokud byste chtěli slyšet víc od Elánu, pokud byste chtěli slyšet jejich písničky ve živém zpracování, tak není nic snažšího, než si udělat výlet na Slovensko, protože český koncert odjeli v červnu v pražské O2 aréně. Byl velmi úspěšný Elán a kamarádi, myslím si, že dobil doslova pražskou arénu. No a pokud chcete, tak vyrazte buď to, jestli to stíháte, buď to zítra do Východné, tedy do amfiteátru pod Tatrami, kde vystoupí, anebo pokud nestíháte, tak v září vystoupí v Martinu a v říjnu v Bratislavě. To bude prý velké finále koncertní sezóny, takže koncert, který rozhodně bude stát za to. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku jedna od Honzy Nedvěda, anebo SMSka od Lucky Bílé.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět.

0: ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Drobný máš?
4: Nepotřebujem, mám apku.
5: Některé cesty začínají výhodněji. V Pitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
6: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
7: Když život prudce zastaví.
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
11: Festival chutí, Jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
13: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
14: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
15: Radio Český Blaník.

0: Tereza Kernová a jméno na českém vlaníku. 10. hodina nám odbyla a já tu pro vás chystám další české písničky. Tak co byste řekli třeba na Řeku v plamenech, tedy myslím písničku od Honzy Kalouska.
1: Jako řeka a oheň.
0: Taky se těšte na Karla Gotta. A zaspívá nám i Valdemar Matuška.

0: ochutnávka českých písniček, které máte rádi a na které se můžete těšit mezi 10. a 11.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové slibují, že rtuť teploměru dnes vyšplhá až ke 32 stupňům Celsia. Bude tedy velké teplo, ale také nás svaží déšť, který přijde téměř nad celým územím České republiky. Očekávejte, že místy se mohou tvořit i bouřky, které budou silné, takže raději zabezpečte auta, domy a hlavně sebe. Už za chviličku to budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC. Oh,
4: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Extrémní vedra a sucha z letošního léta nejspíš negativně ovlivní i sklizeň vína. Vinobraní letos začíná o 2 týdny dříve než v předchozích letech. Hrozny totiž uzrály rychleji. Kvůli suchům jsou ale plody vinné révy výrazně menší. Výsledek letošní sklizně je tak nejistý. Začátek nového školního roku je už za rohem. Kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. To potvrzuje i za Unii rodičů Angelika Gergilová.
8: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu. Dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden provaz, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
7: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům také aktivní zapojení rodičů do školního dění, například při společných projektech a akcích. Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to tamní královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů a ve čtvrtek palác oznámil, že se jeho stav zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. Fotbalisté Sparty a Plzně se při dnešním losování dozvědí 8 soupeřů, s kterými se utkají v evropské lize. Oba kluby budou ve 2. losovacím koši. Jablonecký tým pak pozná 6 protivníků v konferenční lize. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásný pátek.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 5 minut po 10. hodině posloucháte Český Blaník a už k vám letí holky. Mám ráda.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len, vzpědí se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli na

0: Koncerty Rádia Blaník.
1: Posloucháte Český Blaník a pokud nás posloucháte pravidelně, pak určitě víte, že vás zveme na další letní koncert Rádia Blaník, který proběhne právě dnes. A možná, že taky víte, kde. Je to v Tišnově, začínáme za 5 minut 5 a pokud byste tam chtěli vyrazit, tak buďte tou dobou na náměstí Míru. To proto, aby vám neuniklo vystoupení Terezy Maškové, taky Vojty Nedvěda,
2: je půlnoc, chce se mi spát, ale
1: Janka Ledeckého a naší blanické kapely. No a když už tam budete, tak si určitě vemte i sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože už brzy, možná díky ní, získáte rovný 100 000 na ruku. To se vyplatí za jednu samolepku, co říkáte? Jo, a navíc vstupné opět neplatíte, takže přijdete, užijete si to, odejdete se samolepkou a když budete mít hodně štěstí, tak i vyhrajete.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Meky Žbirka, s tebou je Kríž na Českém Vlaníku. Za 4 minuty, už vlastně skoro za 3 minuty, bude 10:30. No a možná si říkáte, je pátek, čas na trochu toho odpočinku, dejme tomu i mezi prací. No a pokud berete do ruky telefon, mrkněte se taky na náš Instagram nebo Facebook. Jsme tam jako Český Vlaník a každý den tam pro vás chystáme něco nového, poutavého, poučného, zajímavého, občas i vtipného. Takže je to jenom na vás, ale doporučuji, abyste nás dali sledovat. No a pokud nás budete sledovat, pak už vám žádná taková pěkná zajímavost neuteče. Před námi jsou další české písničky. Valdemar Matuška, Lenka Filipová a další. Tak zůstávejte s námi.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
10: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
11: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Václav Neckář a jeho malá lady na Českém Blaníku. 10 hodin 44 minut k tomu a už se nám to blíží. Písnička na přání klepe na dveře, a to doslova 720 836 307. Tak to je číslo sem k nám do studia pro vaše SMS-ková přáníčka. Když si o písničku napíšete, tak pokud budete mít trochu štěstí, ta písnička na přání bude vaše, nebo toho, komu ji pošlete. Jinak ještě doplňuju, že můžete vždycky využít i tu druhou variantu, a to ne psát SMSky, ale nahrávat hlasové zprávy. A to v případě, že máte WhatsAppovou aplikaci. Tak to byl návod na písničky na přání. Písnička na přání to bude za půl hodiny a do té doby stihneme třeba Mandraže anebo Hanku Zagorovou na Českém Blaníku.
1: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení.

0: dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awara Shar!
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
9: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
10: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
9: Potřebujete auto na výlet?
10: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
9: Nebo chcete styl na každý den?
10: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
9: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
10: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
11: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
12: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
13: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
12: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
13: Jirská kletba.
12: Tak přijďte.
14: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
15: Tak už můžu?
16: Točíme.
15: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
16: No co asi děláte, ne?
15: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
16: A dál?
15: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
16: A kde vás najdou?
15: Jako adresu?
16: Webovky.
15: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
16: Máme.
15: Hele, radši to vem znova.
17: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
18: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
5: Český Blaník.

co nikde nestaví. A když tak ze zvyku, oči mám do kořán.

šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se

0: a schody na Českém Blaníku. Je tu přesně 11 hodin, s vámi Veronika Rážová a já na další hodinu chystám nejenom další české písničky, to určitě tušíte, ale bude tu i písnička na vaše přání a zároveň, pokud ještě nevíte, co s nadcházejícím víkendem, budu pro vás mít lákavý tip. No a teďka k písničkám, dáme si třeba Stromy od Babiho Daňka.
1: Výlet rodinný se koná právě dnes.
0: Bude to i kapela Krištof a Rubikon. Nebo Poetika blízko.
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám do kola.
0: Už za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím vám prozradím, jak bude.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes to vypadá, že na některých částech České republiky by mohlo pršet poměrně dost, takže se na to připravte. Zvlášť v jižních Čechách se prý očekávají výrazné bouřky a možná i krupobytí, takže pokud můžete třeba zajistit i své plechové miláčky, tak to raději udělejte. Hlavně buďte na sebe opatrní. Dnešní teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 26 stupňů, na horách očekávejte kolem 23. Pokud jste zvědaví na zítřek, tak už se nám pak vyčasí, zítra by tolik pršet nemělo, jen tu a tam déšť nebo přehánky, ale takové silné bouřky, jakých se dočkáme dnes, snad už nepřijdou. Teploty zítra přes den očekávejte, že se budou houpat mezi 21. až 26. stupněm. Na jihu Moravy ale bude tepleji 28. Jak jsem říkala, za chvilku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Příjemné páteční dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Má se zúčastnit i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel pak z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. Prázdninovým jízdním řádům v Praze odzvonilo. Už zítra se vrací standardní plný provoz. Nebude však stejný jako před prázdninami. Vylepšit ho má hned několik novinek. Více řekne mluvčí Ropidu Filip Drápal.
9: Od soboty se nevrátí jen plný provoz, ale sjednotí se také jízdní řády metra a většiny autobusů o víkendech. Posílí hlavně nedělní ranní a dopolední spoje. Změny čekají také některé autobusové linky ve Středočeském kraji a trvalého posílení od září se dočkají například cestující v Roztokách, Vinočanech nebo Jesenici.
8: Školní spoje pak vyjedou od úterý 1. září. V Nepálu hrozí další povodně. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, které před 2 dny zasáhly ničivé záplavy, jsou tak opět v nebezpečí. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. Celkově má 4 mistrovské tituly. V finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásné dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 11 hodin a skoro 5 minut posloucháte Český Blaník a když budete poslouchat dál za chviličku, se někdo z vás dočká písničky na přání a taky to budou Aleš Brychta, Vaby Daněk anebo opět a Radeček Hory.

zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Původně maďarská písnička od skupiny Omega, ovšem v tomhle podání Aleše Brichty, Dívka s perlami ve vlasech. Úžasná písnička. No a další úžasná na sebe nenechá dlouho čekat.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ale co úžasná, hlavně toulavá od Sebastiana, a bude to pro všechny, kteří si užívají krásný pátek při poslechu Českého Blaníku a údajně i mého hlasu, píše Ondra. Tak Ondro, moc krát děkuju. Zdravíme také Vlastíka Suka, ten mě tady vystřídá kolem 13. hodiny, takže milí posluchači, můžete se na něj těšit odpoledne, no a i pro něj letí písnička od Sebastiana, toulavá na Českém Blaníku. Písni

0: Rádio Český Blaník.
1: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď.

0: Tak to byla kapela Olympic a jejich osmý den na Českém Blaníku. Za 4 minuty bude 11:30 a já bych vás ráda pozvala na víkendový program, jak tady u nás, tak na sousedním Blaníku. A to proto, že se tu opět budeme věnovat písničkám k táboráku a že jich tu odehrajeme. Tady u nás, konkrétně na Českém Blaníku, očekávejte písničky k táboráku v sobotu i v neděli mezi 19. a 22. hodinou. Oproti tomu vedle, na klasickém rádiu Blaník, se můžete těšit táborovými písničkami mezi 18. a 19. A pozor, čeká tam na vás opět jedna živá nedvědovka od Vojty Nedvěda osobně. Takže pokud máte v plánu nějakou grilovačku, opékačku nebo přímo doslova táborák, tak se to určitě bude hodit, když budete ladit jeden nebo druhý Blaník.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
14: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
13: Mají i pořádný stroje?
14: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
15: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz
12: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: Eláni na Českém Blaníku krátce před 11:45. Tak pokud si říkáte, jak zakončit prázdniny, jak třeba dětem dopřát ještě nějaký zážitek, no tak já tu pro vás mám jeden takový tip na tento víkend. Můžete totiž s dětmi, nebo klidně i sami, ale ideálně s dětmi, během víkendu vyrazit na už 9. ročník rytířských turnajů v parku Maxe van der Stella na Brusnici. Turnaj se tradičně věnuje životu českých králů a i tentokrát rozhodně nebude nouze o rytíře na koních v královském turnaji, dobovou kapelu, panoše, dvorní dámy a další kostýmované účinkující. Tradiční ponožkovou bitvu pro děti a malý dárek pro každého malého bojovníka jsou samozřejmostí. Takže vemte děti a vyrazte. Začíná se ve 13 hodin, kdy se otevře areál, 13:30 se připravují rytíři na koních a pak už to pojede až do 17. hodiny. Já si myslím, že je to skvělý program. Já věřím tomu, že i to počasí nám bude nakloněné a že to vyjde, protože už zítra by nemělo být tak deštivo, jen tu a tam malinko sprchne. A co si budeme povídat, rytíři a jejich obdivovatelé rozhodně nejsou z cukru. Takže si užijte Turnaj králů 2026, stejně jako další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku třeba boxer Radka Tomáška.
1: Dobrý den, jmenuji

0: Je Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
8: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Více na pop.cz.
14: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
15: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
16: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
17: Když život prudce zastaví...
18: Zase jsem ji našel v tramvaji.
19: A vy jste všichni rodina?
18: To nejsme.
17: Vždy je dobré mít se koho chytit.
18: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
17: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
7: 24 hodin denně. 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

0: Kutil od Činasky uzavřel další 60-minutovku plnou českých písniček a já vám můžu slíbit, že nás čeká další. A dáme si třeba Karla Gotta. A jeho Beatles, taky vzkaz v láhvi nám pošle Lucka Vondráčková. A těšit se můžete i na Haničku Zagorovou. Už za chvíli tu budou nejnovější zprávy, ale ještě předtím něco málo o počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Přiznám se, že teď jsem studovala trošičku podrobnější předpověď počasí a vypadá to, že spadnout by to mělo nejdřív kolem 13. hodině na západě Čech. Bouřky pak budou postupovat na východ a od 17. hodin už budou zřejmě na většině území České republiky. Od 20. hodin i severovýchod Čech a na Moravě a ve Slezsku. Tato výstraha prý platí až do sobotních 4 hodin ráno. Jinak teplého počasí se dočkáme i přesto, že bude pršet. Očekávejte, že místy naměříme až 32 stupňů Celsia, což vůbec není málo. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz. Váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Krásný pátek, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda chce zakotvit českou korunu a hotovost v ústavě. Předložit normu by vládní poslanci měli příští týden. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Evropské unie. Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro, stejně jako loni, majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetinský se 432 miliardami korun. Oba od loňska výrazně zbohatli. Usedat za volant v pokročilém věku může být stresující. Přes 200 autoškol v Česku proto spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace. Pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
1: Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
0: První lekce stojí 800 korun a druhou zájemci získají zdarma. Stačí se jen přihlásit přes web zpátky za volant.eu. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Náhradní termín zatím neurčila. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník a poslouchejte i dál, protože za chviličku tu bude Honza Nedvěd, Karel Gott nebo Maruška Rotrová. Takové krásné složení. Tak hezký poslech a pěkný den.
5: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech a vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

0: Honza Nedvěd a Vrány na Českém Baníku. 12 hodin 15 minut k tomu. No a blíží se nám škola a tak není od věci dát si takové školní téma. Naše milá kolegyně Sára se totiž ohlédla za předešlým rokem a má pro nás docela zajímavá čísla. Tak Sáro, je to na tobě.
1: Hezký den, nechci být tou, co to musí žákům a učitelům zase připomínat, ale školní rok už je opravdu za rohem. Zatím minulým se ale ještě nestihli ohlédnout statistici. Žáků základních škol bylo v minulém roce něco přes milion. Jejich počet meziročně roste a mezi českými školáky se zvyšuje také podíl cizinců. Dobrou zprávou je, že v posledních letech ještě o něco rychleji než počet žáků roste i množství učitelů. Průměrně teď připadá 13 žáků na jednoho z nich a dětí ve třídě bývá zhruba 19, což je pěkné a je to podstatně méně, než když jsem byla malá. To nás bylo i 32. Méně pozitivní je, že učitelé stárnou. Těch, kterým je více než 60 let, je skoro dvakrát tolik, jak před 10 lety. Meziročně se loni zvýšil i počet středoškoláků. Necelá polovina z nich pak navštěvuje odborné obory s maturitou a zhruba každý pátý gymnázium. Vysokou školu studovalo na konci roku 2025 přes 330 tisíc studentů. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Tak moc děkujeme, Sáro, to, že je víc učitelů, to jsou skvělé zprávy, to jsem netušila, tak jen tak dál. No a teď už další české písničky, třeba jedna od Lucky Vondráčkové, Vzkaz v lahvi na Českém Blaníku. Tak hezké odpoledne.

0: Standa Hložek, Petr Kotwald, silná dvojice, sen můj a Lízin na českém Blaníku. 4 minuty nás dělí od 10:30 a také pár dalších desítek minut vás dělí od Vlastíka Suka, který s vámi bude trávit odpoledne až do 18. hodiny. A můžu vám slíbit, že to s ním rozhodně bude stát za to. No a já vám ještě pošlu Gampa, taky Hanku Zagorovou, anebo Petra Spáleného, Milušku Voborníkovou a písničku Mně se zdá.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Když život prudce zastaví.
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
12: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
17: Rádio Český Blaník.

0: Lucie, všechno ti dávám na Českém Vlaníku. 12 hodin 43 minut. No my jsme zrovna takové téma otevřeli, jak Vlastík svým kolegům tady distribuje vajíčka. Tak to je něco, o čem zpívala ta kapela. Lucie, všechno ti dávám. Ty jsi teď říkal, že kolikrát na vás sběry jenom pár vajíček.
1: Tak já vás zdravím, dobré odpoledne. No, tak vy máte rádi vejce.
0: Je to tak? My máme rádi tvoje vejce
1: no,
0: hlavně.
1: Tak díky. Tak moje vejce, no, tak slepičí vejce.
0: No jasně, protože od tebe, od tvých slepiček, kterých máš 40, si říkal, jo?
1: Jo, 4 kohouty.
0: Jsou nejlepší. Tomu,
1: ano.
0: No jinak, Vlastíku, ještě další důležité téma. Dneska je Mezinárodní den červeného vína, tak jak to oslavíš?
1: Já to oslavím asi tím, že si po vysílání nám jedno pivko.
0: Ach tak, tak netradičně.
1: Já moc vínko nepiju, takže... Pivečko.
0: Takže pivečko, no dobře, dobře, tak já si dám možná ne jednu skleničku, jak jsem plánovala, já si dám za tebe taky, jo? Takže já si dám dvě skleničky. Každopádně ti to tady předávám, před námi je spousta úžasných českých písniček, které máte rádi, takže užívejte písničky, užijte si Vlastíka a já se na vás budu těšit zase v pondělí. Tak hezký víkend.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový.

0: léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

0: Iveta Bartošová, Petr Sepeši a Knoflíky lásky na Českém Blaníku. Zdraví vás Vlasta Suk, teď je 13 hodin. Za chvíli budeme pokračovat v českých písničkách. Bude Viktor Soroma Trpaslíci trávou jdou?
1: Ladili, ladilo, trpaslíci trávou jdou.
0: Taky nám zaspívá Ivan Hlas. A Ranka umí hula hop. A nebude chybět Valérie Čižmárová, léta letí. Tak pokračujeme, hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska odpoledne čekujeme oblačno až polojasno, k večeru přibývání další oblačnosti a přidají se přehánky, ale zde i bouřky, které mohou být i silné. Teploty 28 až 33, na západě chladněji kolem 26 a v 1000 metrech kolem 23 stupňů Celsia. Pojďme na silnice.
5: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
0: Kde pak máme problémy?
6: Dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno na 6. kilometru. Odklon dopravy se provádí na exitu 8. A dopravní nehoda se stále vyšetřuje na dálnici D8 ve směru na Ústí na 48,5 kilometru, kde se srazily 3 osobní vozidla. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a řidiči se zdrží okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství Silnic a dálnic Petra.
0: Děkujeme a teď už si dáme čerstvé informace. Tady je kolega Vladan Hýl.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Příjemné páteční odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy s Vladanem Hýlem. V části Česka hrozí velmi silné bouřky. Meteorologové varují před nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupami o velikosti přes 2 cm a přívalovým deštěm. Varování platí pro jihozápadní Čechy. Mírnější, i když stále silné bouřky, mají zasáhnout většinu území Česka. Milovická rezervace znovu potvrzuje svůj význam pro ochranu přírody. Odborníci tam v uplynulých 2 letech pomocí automatických stanic sledovali místní biodiverzitu. Co výzkum ukázal, přibližuje ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
8: Výjimečné postavení Milovické rezervace velkých kopytníků potvrdil další vědecký výzkum. Ve výskytu nočních motýlů patří Milovice k nejbohatším lokalitám v rámci celé Evropy. Zjistili to vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří sledovali noční motýly u Milovic v rámci mezinárodního inovativního výzkumu.
7: Na podporu projektů ochrany přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomáhejmekrajině.cz. Po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Od minulého pondělí byl v nemocnici v Oslu, bylo mu 89 let. Oznámil to dnes královský palác. Po jeho smrti se novým norským králem stává jeho syn Hakon VIII. Se 4 výhrami a 1 prohrou postoupily české volejbalistky na mistrovství Evropy do 8. finále. V tom bude v pondělí večer v Brně jejich soupeřem Švédsko. V dosud posledním měření sil Česky se Severankami prohrály, nicméně kapitánka Michaela Mlejnková věří v úspěch. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásný pátek.
5: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: A odpolední vysílání přebírá Vlasta Suk. Všechny vás zdravím, přeji krásný den a posílám Anuka.
9: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: Kubina Kryštof s písní Ty a já na Českém Blaníku. Po úspěšném Kryštof víkendu přidává skupina Kryštof další na příští rok. Prodej vstupenek začne ve 2. půlce září a pokud si říkáte, že nevíte, o co jde, tak je to jednoduché. Můžete si zkrátka zaplatit luxusní ubytování ve vinařství u kapličky v Zaječí. Budete tam vy, další hosti, koncert kapely Kryštof a spousta doprovodného programu. Dokonce je tam venkovní bazén, pamětní lahev vína od Kryštofu dostanete a tak dále. Takže klidně koukněte na stránky skupiny kryštof.cz a můžete si už brzy zarezervovat vstupenky na příští rok. Plán jasné. A další plány pro vás máme taky na zítřek. Tentokrát se podíváme na Pelhřimovsko. Hrad Kámen se tady totiž konečně otevírá návštěvníkům. 3 roky tam probíhala velká rekonstrukce a dost se toho tam změnilo. Ovšem expozice, které propojují historii hradu a sbírku historických motorek, zůstávají. Ale je to teď celé takové modernější, jak říká ředitel Pelhřimovského muzea Vysočiny Ondřej Hájek.
1: Rozšířila se expozice motocyklů do více prostor, zmenšila se poněkud ta interiérová expozice, ale zmenšila se s tím, že vlastně se zmenšila jen o jednu místnost, protože naopak my jsme jednu místnost, která původně byla jako zázemí hradu, nechali zpřístupnit pro návštěvníky a propojili jsme ji tak, jak historicky byla. Expozice motocyklů je větší svou plochou, počtem strojů větší není, je spíš kvalitnější z hlediska výběru a prezentace těch strojů.
0: Tak paráda, zdravíme tedy na Kámen, no a pokračujeme zase tak, jak to máte nejradší. České písničky jsou u nás jako doma, tak jdeme na ně MIG 21 a za chvíli i Ivan Hlas. Dobré odpoledne.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za

0: Skupina Olympika jako zamladá písnička z poloviny 80. let, krátce před půl druhou, blíží se nám konec prázdnin, no a s tím také zařizování věcí do školy, ano. Žáci, studenti se vrací do škol, možná by nebylo na školu zmínit také prvňáčky, kterým to začne, a co taková školní taška, batoh. Výběr školního batohu není radno podceňovat, co by měl kvalitní batoh splňovat, řekneme si za chvíli. A k tomu samozřejmě budeme pohodově hrát, těšte se na Petra Muka a stopy, a taky nám zaspívá Valérie Čižmárová Léta letí.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Radíte?
3: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Tak už můžu?
12: Točíme.
11: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
12: No co asi děláte, ne?
11: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
12: A dál?
11: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
12: A kde vás najdou?
11: Jako adresu?
12: Webovky.
11: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
12: Máme.
11: Hele, radši to vem znova.
13: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
14: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: skupina No Name, ty a tvoja sestra na rádiu Český Blaník. A víte, čím je tahle písnička výjimečná? Vznikla totiž ve 3 ráno. To se psal rok 2001. Jo, občas se umělcům nechce spát, dostanou tu myšlenku, tak jdou tvořit a hit může být na světě i v takto nočních hodinách. Teď se ale budeme věnovat novému školnímu roku, který nás čeká, konkrétně aktovkám. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Co by měl splňovat? Naznačuje Lucie Korbeliusová z D-testu.
1: Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
0: Dítěti musí batoh taky dobře sedět a být pohodlný. Správný výběr má velký vliv na pohodlí i zdraví dětských zad. Tak, už to víte? Tak vám si, ať se všechno vydaří a povede. A ten začátek školního roku klapne na jedničku. Za chvíli už pro vás Karel Gott, Korunou si hodím. A taky si dáme třeba Helenu Ondráčkovou. Ještě Světu šanci dej. Dobré odpoledne, za minutu bude 2:45.
2: Radio Český Blaník. Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát.
7: Kolikrát se vám říkal, tak si uklidíte.
8: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
9: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
10: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej rošt.
9: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
11: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Pozor, pozor!

0: to s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
1: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
0: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
1: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Rádio Český Blaník.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Mirá Jahoda, no a za chvíli už na Českém Blaníku, tak jsme ní buráky.
2: Lepší doma sedět a louskat buráky.
1: Mezi 14. a 15. taky Hana Zagorová.
3: Možná že v lesích, možná v předměstí.
1: Její krásná živá voda.
3: Mání živá voda z pověstí.
1: A dáme i Brontosaury Valčíček.
2: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, a ti každý...
1: Hrajeme české písničky, které máte rádi. Teď je přesně 14. hodin.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků. Půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
6: Extreme Sale v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Team Lidl. To se vyplatí.
9: Počasí na Českém Blaníku.
1: Jak meteorologové slibovali, tak do Česka už zamířili bouřky. Aktuálně se vyskytují téměř v celých západních Čechách. Karlovarsko a Plzeňsko v tuto chvíli zataženo deštěm a bouřkami a to pásmo míří dál směrem k severu. Po zbytek odpoledne oblačno, postupně zataženo téměř na celém území, přidají se přehánky, leckdy zabouří a ojediněle mohou být bouřky i silné. Teploty dnes 28 až 33, západ 26 a v 1000 metrech kolem 23 stupňů Celsia.
10: Za volantem
9: s Českým Blaníkem.
1: A jak to vypadá na našich dálnicích?
11: Dálnice D2 ve směru na Brno je v místě dopravní nehody na 6. kilometru opět průjezdná. Kolona před nehodou se tvoří mezi 9. a 6. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 45 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
1: Děkujeme, kdyby cokoliv, tak můžete využít náš WhatsApp, zanechat hlasovku z vašich cest 720 8363 07.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Příjemné čtvrteční odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Má se zúčastnit i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. Před námi je poslední prázdninový víkend. Na silnice vyrazí více řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled nad provozem. Co budou hlídky kontrolovat, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
13: Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
12: Policisté zároveň apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. V místě tak hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval vody. Čínské i nepálské úřady dnes proto na několik hodin přerušily záchranné práce. Po triumfu Menšíka a Muchové v mixu začne v neděli na US Open turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a běloruská Arina Sabalenková. Kvůli zranění chybí první hráč světa Ital Jannik Sinner. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
1: A u mikrofonu s vámi stále Vlasta Suk. Dobré odpoledne i ode mě, 4 minuty po 14. hodině. Za chvíli vás pozvu na další z letních koncertů našeho staršího bráchy, Blaníku. Tak kde byste neměli chybět a na co se můžete těšit, řekneme si za pár minut. Teď zpívá Marcela Holanová. Písnička se jmenuje Ráno. Užijte si to.

0: Valdemar Matuška a další krásná písnička pro vás. Tereza ve čtvrt na tři na rádiu Český Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A víte, kde si dnes můžete užít parádní atmosféru plnou vašich oblíbených písniček? Na Jižní Moravě v Tišnově. Ano, sem míří skvělý kolega a váš ranní budíček Martin Císař, který bude mít pod palcem další z letních koncertů Rádia Blaník, našeho staršího bráchy. A věřte, že i tentokrát si budete zpívat, protože už se na vás těší taky interpreti. Bude tam Blanická kapela, taky Janek Ledecký, Vojta Nedvěd.
2: Na zdraví panenky, na zdraví všem, dnes Aničkám patří.
0: A zaspívá i Tereza Mašková. Vstupné se ani tentokrát neplatí. A jak se těší starosta a spol, pan Jiří Dospíšil?
3: Těšíme se moc, je to takový start vlastně toho života na Tišnovském náměstí a těšíme se moc, věřím, že přijde spousta lidí a bude nám přát počasí.
0: Ano, náměstí mají tedy nádherné, takže doporučuji vyrazit. Máme tam i stánek, kde si můžete zakoupit nějaký pěkný dáreček s naším sluníčkem a nezapomeňte i na tu kouzelnou samolepku Blaníku a Centropolu, která vám už brzy přinese velké peníze i 100 000 korun.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No a teď už opět jdeme hrát. Slyšíte tu nádheru? To je Hana Zagorová a Živá voda. Tak si písničku užijeme, no a za chvíli třeba i slovenská Nelutujem, kterou zaspívá Adam Ďurica. Tohle je Český Blaník. Hrajeme dál. Dobré odpoledne.

0: Petr Kolář, ještě že tě lásko mám, na rádiu Český Blaník, krátce před půl třetí. Už se nám to blíží, školáci příští týden zasednou do lavic. Jak to měl Petr Kolář vlastně se školou?
1: Mě škola moc nebavila, já jsem nebyl dobrý žák, mluvím o základní škole a docela jsem jako zlobil, ale tak to prostě je, no, byl jsem takový, dneska se tomu říká ADHD, já jsem byl hyperaktivní dítě. Tak jsem prostě byl takový jako nesoustředěný.
0: No ale díky, že Petr Kolář se vydal tím správným směrem a že má takové krásné písničky, tak ještě, že tě lásko mám, nás potěšila v tuto chvíli. No za chvíli nabídnu třeba Marii Rotrovou, to mám tak ráda, nebo Brontosaury, dáme si valčíček. No a krátce po 15. hodině budeme v tématu pokračovat, tentokrát nabídneme rubriku 3 ve 3, dnes na téma konec prázdnin.
2: Petě, pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard, odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
8: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
7: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
8: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Jdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
7: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
8: Určitě. Zoopark Zelčín jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
7: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín, zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Radio Český Blaník.

0: Tak to byla krásná písnička Marty Kubišové, ať láska v originále ji zpíval Lionel Richie. Takhle znělo. Jelikož jsme český Blaník, tak hrajeme pouze české písničky, které máte rádi, takže Marta Kubišová s tou pěknou písničkou, jinak o český text se postaral Pavel Vrba. Co nás čeká za chvíli? Jeden rekord, no a pak pohodové písničky, ale nebudeme předbíhat.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Pepíno Vaněk, náš strážce rekordů z Pelhřimovského muzea, kuriozita rekordů, nám teď vypráví o jednom sportovním kousku.
2: Máme rádi sport. A do České knihy rekordů jsme zaevidovali i největší počet dřepů v limitu jedné minuty na jednom sportovišti. Ondřej Pospíšil a posilovna Enzo Gym dokázala zorganizovat

0: 802 žáků a učitelů, který ve štětí za tu minutu dohromady udělali 35 288 dřepů. Takže v zdravém těle, zdravý duch a gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů.
1: Teda to je rozcvička, co říkáte.
2: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
1: Do té 15. hodiny už za chvíli třeba Karel Černoch a Filip Brabec, víc než přítel.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
7: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
8: Tak teď už to zvládnem.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
11: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Více na pop.cz.
14: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
2: Rádio Český Blaník.

0: Karel Černoch, tak je Filip Brabec a Víc než přítel. Je přesně 15 hodin a odpolední vysílání Rádia Český Blaník pokračuje. Za okamžik čerstvé zprávy, v nich se dozvíte například, kdy bude nejlepší natankovat plnou nádrž, tak poslouchejte dál. No a pak si zahrajeme třeba Věru Špinarovou, Vzpomínám. A taky zaspívá Vítě Vávra. Nebude chybět Michal David s Karlem Gotem, to stárnutí zrádné. Stárnutí zrádné, se nádherně zvládne. Tak za okamžik hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Na Českém Blaníku.
0: Tak po zbytek odpoledne stále oblačno, postupně zataženo, jsem tam přehánky, místy bouřky a mohou být silné. V maximech dnes 28 až 33 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 23. V noci a zítra většinou polojasno až oblačno, přehánky ojedinile, večer pak na západě bude přibývat oblačnost a teploty přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Pojďme se podívat taky, jak se jezdí. Provoz nám houstne v pátek odpoledne. Tak jak to vypadá na našich českých silnicích a dálnicích?
7: Za volantem
6: s Českým Blaníkem.
0: Tady je vlačka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Dálnice D2 je na 6. kilometru v místě dopravní nehody osobního vozidla s nákladním opět průjezdná levým jízdním pruhem. Kolona vozidel se tvoří mezi 8. a 6. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v této koloně pojíždět více než hodinu. A s kolonou vozidel počítejte také na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde budete pojíždět mezi 9. až 24. kilometrem okolo 20 minut. Důvodem je velmi hustý provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka.
0: Tak díky moc, kdybyste se i vysetkali s nějakými komplikacemi, můžete nechat hlasovou zprávu na našem WhatsAppu 720 836307.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. S nákupem plné nádrže počkejte po víkendu. Podle analytiků jsou ceny pohonných hmot teď na svém vrcholu a v příštím týdnu by měly začít klesat. Výrazněji by měl zlevnit benzín, pokud tedy čerpací stanice nezvýší své marže. Nový přivaděč z D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá přes 3 kilometry mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála 400 milionů. Odvádí také dopravu z obcí Dolní Třebonín a Prostřední Svince. Zvýší se tak bezpečnost provozu a sníží se hlučnost. Letošní léto přeje vosám. Ty zaměstnávají hasiče, kteří denně vyjíždějí k likvidaci desítek hnízd. A i záchranáři častěji ošetřují lidi s alergickou reakcí na bodnutí. Může se zdát, že jsou vosy přemnožené, ale není tomu tak, říká zoolog Antonín Přidal.
10: Že jsou přemnožené, je spíš subjektivní. Je to možná dáno právě tím, co těm vosám nejvíc vyhovuje, a to jsou horké dny, ideálně i noci, protože pak ta hnízda mohou rychleji růst a přes den mohou být také ty vosy více aktivní, protože v té vyšší teplotě nemusí tak pracně zahřívat svoje tělo a mohou být tedy mnohem pohyblivější.
9: Na vině tedy není přemnožení, vosy jsou letos jen víc dotěrné. Obora v Lánech se otevírá veřejnosti. Teď prochází velkou proměnou a příští rok tam vznikne i nové návštěvnické centrum. Lánská obora patří k nejstarším v Evropě. Přesto se za její plot dostali od založení v roce 1713 jen hlavy států, jejich hosté a zaměstnanci. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
7: Rádio. Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Letí nám to letí, je 15 hodin k tomu 5 minut. Vlasta se k vám všem přeje pohodové páteční odpoledne s Českým Blaníkem. Za chvíli už 3 ve 3, 3 písničky, které tentokrát spojí téma konec prázdnin. Pro školáky smutná záležitost, ale písničky jsou krásné. Tak jaké jsme si připravili? Za chvíli si řekneme a pustíme si je. Do té doby Věra Špinarová, vzpomínám a teď Turbo. Díky, já jdu dál. Hezký den.

0: Lucie, písnička Šrouby do hlavy ve 16:15 na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: To byste možná ani netušili, kolik krásných písniček vzniklo na téma prázdniny. No, aby taky ne, to je nádherné období, kdy jezdíme na dovolené, kdy si užíváme volno, zejména školáci. Tak třeba Kamélie, znáte písničku Prázdniny?
2: Prázdniny, prázdniny, jsou týdny zázraků.
0: No, co je zajímavé, že krásnou písničku máme i od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka pro změnu Prázdniny u babičky.
3: Prázdniny u babiči, prázdniny v Čechách.
4: A na Moravě.
3: Krásné jak holubičky na horodních střechách.
0: Arnoš Pátek taky naspíval krásnou píseň Poslední prázdniny. No tak to jsou přímo písničky o prázdninách, ale pak je ta trošičku smutnější varianta, když se řekne konec prázdnina. No a taky tady máme nějaké takové kousky. Takže o konci prázdnin zpíval Dalibor Janda, taky Víťa Vávra a Petr Rezek. Ta písnička se jmenuje Pozítří končí prázdniny, což je skoro pravda. Tak si je dáme. Petra Rezka, Víťu Vávru a Dalibora Jandu právě teď na Rádiu Český Blaník.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

prázdniny. Možná máš teď strach ze zkoušky z latiny. Jsi teď jako v snách. Máš přečíst spousty knih.

0: Dalibor Janda a konec prázdnin. Na rádiu Český Blaník, 3 minuty před 16:30. No, to byla rubrika 3 ve 3. Konec prázdnin v podání Dalibora Jandy, Víti Vávry a taky Petra Reska, který zpíval Pozítří končí prázdniny. Ano, pondělí končí prázdniny, no a s prázdninami taky skončí i písničky k táboráku, které si vychutnáme ještě tento víkend. A za chviličku vám dám ochutnávku toho, co nás čeká právě zítra tady na Českém Blaníku. Tak buďte s námi. Do té doby Helena Vondráčková a taky třeba Hana Zagorová s písní Počítadlo lásky.
1: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
11: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
14: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
15: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
14: Mají i pořádný stroje?
15: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ. Oh.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.

0: Jana Kiršner, pokoj v duši. Na rádiu Český Blaník je 3:15 a k tomu 1 minuta.
1: Písničky k táboráku.
2: Na Českém Blaníku.
0: Před námi poslední prázdninový víkend, no a to znamená, že zítra a pozítří nás taky čekají poslední písničky k táboráku, ale za to bude opět parádní. Ano, od 19 hodin až do 22 vám budeme hrát krásné, ty, které znáte možná už ze svého dětství, které jste si kdysi zpívali u táboráků, anebo klidně i později. No zkrátka a dobře, těch písniček tu máme opravdu velkou hromadu, jak jsem říkal, celé 3 hodiny a ochutnávka právě teď. Tak zítra 100% zazní želva.
3: Když si někdo pozor nedá,
0: taky budou nezmařit bodláky ve vlasech. U žádného táboráku nechyběla ani písnička Zvedněte kotvy.
3: Už vyplouvá loď čampí.
0: Od Brontosaurů Dlouhán Franky zazní. Těšit se můžete na pokáče jako v boje. A spoustu dalších. Tak zítra startujeme v 19 hodin.
2: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.
0: No a za chvíli třeba Pavel Bobek. Láskou mě ubývá sil.
4: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
5: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisu. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 km.

0: kilometrů od Prahy. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Trubky troubí. Vstávat se má.
6: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
5: Rošty.cz. Poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz. Drží vás, když spíte.
7: Když život prudce zastaví.
8: Zase jsem jí našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
10: Prosím vás, autobus do Mělníka?
11: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
12: Některé cesty stačí najít. Pitlítačka vám najde tu vaši. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
14: Rádio Český Blaník.

0: Jiří Gorn, Lucie Bílá a byl bych hřích. Je 16 hodin, vy posloucháte rádio Český Blaník, no a co v té další 60 minutovce po zprávách. Stanislav Ložek, taková je láska má. Každá vnitra mě se zpívá, co nechce dát. A taky nám zaspívá Milan Křesina, Digilu, Digilej. Digilu, Digilej, oči zavřený měj, moje zaklínadlo sílu má. Halil Karočáková přidá písničku Bylo léto.
1: To horké léto, tak jak léto má.
0: No a myslím, že to letošní léto bychom tak mohli shrnout. Bylo léto, horké léto. Hrajeme české písničky, které máte rádi. Tu za chvíli pokračujeme.
2: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak by to zítra mělo vypadat na obloze? Většinou polojasno až oblačno, přehánky už ojediněle, večer pak na západě Čech bude přibývat oblačnost. Zítra naměříme 21 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28 a v noci a po ránu 19 až 13. Jinak po zbytek odpoledne a taky v noci ještě musíme počítat se zataženou oblohou s přehánkami a i bouřkami, sem tam i silnými. Pojďme na silnice, houstne to.
7: Za volantem.
6: S Českým Blaníkem.
0: Ano, pátek odpoledne, takže let, kde jsou kolony, jak to vypadá aktuálně, ví Vlačka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 40 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo 2 hodin. A s kolonou počítejte také na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete popojíždět mezi 9. až 24. kilometrem okolo 30 minut. Důvodem je velmi hustý provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. V této koloně si dejte pozor na 18. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě 2 osobních vozidel.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anapechová. Podpora v nezaměstnanosti se změní. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit 4,5 miliardy na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. České dráhy posílí v závěru letních prázdnin železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc, zejména z Moravy do Prahy. Dopravce také vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Od září se pak na železnici vrátí některé školní spoje. Silničáři před chvílí uvedli do provozu nový dálniční přivaděč z D3. Zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Pokračuje mluvčí Jan Rídl.
10: Půl čtvrté jsme dali do plného provozu kapacitní, hlavně plynulý a pohodlný bezpečný dálniční přivaděč Českého Krumlova, tedy silnici první třídy číslo 39. Stála 400 milionů korun a za 2 roky jsme ji postavili i s problematikou Krumlova, tedy silnici první třídy číslo 39. Stála 400 milionů korun a za 2 roky jsme ji postavili i s problematickým průstupem skály.
9: Nový přivaděč zajistí přímé napojení Českého Krumlova na dálnici D3 a cestu z Prahy zkrátí o několik kilometrů. Restaurace si v červenci polepšily. Jejich tržby podle platebního systému dotykačka meziročně vzrostly o 5%, hospodám dokonce o 8%. Návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí, která byla vyšší v turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A Pavla Stasuk je stále s vámi u mikrofonu Českého Blaníku, 5 minut po 16. hodině. Už zpívá Lenka Filipová, za všechno může čas. Za okamžik taky Lilka Ročáková a bylo léto. Dobrý den.

0: Lilka Ročáková s krásnou písní na českém Blaníku. Bylo léto, horké léto, ve čtvrt na pět. No, už teď je jasné, že to letošní léto se zapíše do historie, protože to horké počasí překonávalo absolutní rekordy a třeba teploty nad 40 stupňů byly naměřeny během pěti dnů a ty vlny veder zasáhly i oblasti, kde se v minulosti vůbec nevyskytovaly. No tak uvidíme, jak se zapíše do historie, ale pravděpodobně skutečně jo.
1: Písnička dne na českém Blaníku.
0: Teď ale z jiného soudku máme pro vás další písničku dne. Tentokrát si dáme jasnou zprávu od skupiny Olympic. Mimochodem, věděli jste, že ta písnička byla původně hodně dlouhá a že ji Petr Janda nakonec rozdělil na dvě, na jasnou zprávu a okno mé lásky. Ostatně podrobnosti má pro nás sám Petr Janda.
2: Jasná zpráva je z ranku Okno mého lásky. Okno mé lásky bylo složeno vlastně s jasnou zprávou jako jedna píseň. S tím, že ta písnička trvala 7 minut, nějak jsem prostě ulít a napsal jsem toho moc najednou do jedné písničky. A pak jsem si uvědomil, že to musím nějak zkrátit, že to nejde prostě takhle dlouhá píseň. Pak jsem ale přišel na to, že je škoda, abych nějaký ty věci z toho vyhodil, že všechny jsou pěkný. Tak jsem se snažil udělat ty písničky dvě. A jedna je právě to Okno mé lásky, ta je v C-dur, a druhá je Jasná zpráva, ta je v G-dur, což je teda dominanta toho prvního akordu. Jo. Obě ty písničky se staly hity a Jasná zpráva se stala hitem, řekněme, století. Dostal jsem za ní cenu Bod Osa, na kterou jsem velmi pyšnej. A je to taková uznávená písnička, která má největší četnost hraní. Prakticky každá kapela zábavová to má v repertoáru a nevím, čím ta písnička je tak zrovna slavná, proč zrovna tahle, ale myslím si, že text tomu hodně napomůže, text je opravdu nádherný.
0: A my si ty zahrajeme. Takže kapela Olympic, Jasná zpráva.
1: Písnička dne na českém Blaníku.

0: Marie Rotrová a Kůň Bílý, Rádio Český Blaník, krásná písnička, kterou jste si možná taky zaspívali. Stává se vám, že si občas zpíváte, ale nevíte celý text? No mě poměrně často, ovšem my pro vás máme řešení. Stačí kouknout na naše webové stránky, rozkliknout playlist a u každé písničky pro vás ten text máme. Takže jednoduše najděte na www.radioblaník.cz, dejte si tam Český Blaník playlist a hned budete mít text jako na dlani. A zaspívat si můžete třeba i ty další, kapelu Krištof hned teď, anebo Františka Nedvěda, Skládanku. Už za chvíli bude 16:30.
1: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
13: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
14: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
15: Radio Český Blaník.

0: tady, tady Milan Křesina, Digilu, Digilej, na rádiu Český Blaník, tak jsme si zaspívali. Je 3:45, k tomu 1 minuta, posloucháte Český Blaník a děláte dobře, protože teď máte příležitost si objednat písničku na přání, tak si o ní napište SMS-kou nebo přes WhatsApp 720-836-307, to je to správné číslo, a krátce po 17. hodině někoho z vás potěšíme. Do té doby za chvíli třeba Petr Štěpánek a Nesmělo a taky Standa Hložek, Taková je láska má.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Tak už můžu?
10: Točíme.
9: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
10: No co asi děláte, ne?
9: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
10: A dál?
9: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
10: A kde vás najdou?
9: Jako adresu?
10: Webovky.
9: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
10: Máme.
9: Hele, radši to vem znova.
11: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho,

0: Jan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Rádio Český Blaník.

0: krásná zlatovláska. A písnička Petra Štěpánka Nesměl Očko. Tak Ločka nás přinesla až k 17. hodině, teď přesně na vteřinu 17.00. Tak a co si budeme hrát dál po zprávách? Třeba Karla Gotta Ptačí nářeč.
1: Člověk by se neubránil do jetí.
0: To taky zaspívá Naďa Urbánková Prázdný
2: Express. Prázdný
0: Express. A nebude chybět Vladimír Mišík ETC Co ti dám? My vám dáme další české písničky, které máte rádi.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekujeme většinou polojasno až oblačno, přeháníky už ojediněle a večer pak na západě bude přibývat další oblačnost. Teploty přes den 21 až 25, na jeho východě až 28 a v 1000 metrech na horách to bude kolem 19 stupňů. V noci a po ránu pak teploměry ukáží 19 až 13. Pojďme na silnici.
11: Za volantem
10: s Českým Blaníkem.
0: Adam z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic pro nás má informace ze silnic.
12: Se zdržením přes 15 minut počítejte od 15. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Důvodem je omezení na mostě Šmejkalka a hustší provoz. Hustší provoz komplikuje příjezd do Brna po dálnici D1 ve směru z Prahy. Nákladní vozidla zpomalují od 180. kilometru. Osobní je nárazově a zdržení je pro ně 10 minut. Zdržení 15 minut je i na Pražském okruhu, a to od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv, můžete namluvit hlasovku na náš WhatsApp Českého Blaníku, telefonní číslo 720 83 63 07. Jdeme na zprávy.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anapichová. Do Nepálu půjde humanitární pomoc 2,5 milionu korun. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Ve středu Nepál zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy u hranic s Tibetem, které si vyžádaly 500 obětí. Přes 1000 lidí se pohřešuje, včetně cizinců a poutníků. Češi mezi nimi nejsou. Google zaplatí odškodné 250 milionů společnosti Heureka. Dnes tak rozhodl pražský městský soud. Americká internetová společnost nezákonně vytlačovala z trhu českého nákupního rádce. Verdikt není pravomocný, lze proti němu podat odvolání. Heureka rozhodnutí uvítala. Google spor nechce komentovat. Karlovarský kraj je dlouhodobě spjatý s filmem, i proto do projektů, které kinematografický svět podporují, investuje nemalé částky. Teď rozdělí 700 tisíc mezi tři festivaly, říká mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
14: Peníze zamíří na 67. Chopinův festival a 11. ročník Marienbad Film Festivalu, které se už uskutečnily v Mariánských Lázních. Třetím podpořeným projektem je 58. dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Ten přivítá návštěvníky v Ostrově od 11. do 16. října
13: a nabídne i filmovou a televizní tvorbu pro děti a mládež. Nevšední nehodu vyšetřují přerovští policisté. Řidič nákladního auta jel se zdviženou korbou, kterou srazil na silnici dálniční most. Korba vozovku poničila a škoda je přes 500 000 korun. Most je v pořádku a nikdo se nezranil. Prozatím řidič dostal pokutu 1000 korun. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 17. hodině, to je aktuální čas. Vlasta Sokes a tále s vámi, Český Blaník taky. Tak pojďme hrát. Tohle je Bobra Motýl, písnička Vyznání. Dobrý den.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Skupina Kabát a Houby magický na rádiu Český Blaník. Za minutu bude 4:15, pojďme udělat radost někomu z vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ano, a to několikrát denně můžete objednávat. Jednoduše si poznačte telefonní číslo 720 836 3307, a vždy, když vás vyzveme, tak si napište, buď SMS-kou nebo přes náš WhatsApp, popřípadně můžete namluvit hlasovou zprávu. Pro tuto chvíli už je ale vyprodáno a jako první si napsala naše věrná posluchačka Jarmilka, která chce nechat zahrát pro páteční pohodu a poděkovat mému Jiřímu, který dnes dělá zábradlí ke schodům na zahradu, které mi dělají trochu problém. Prosím o písničku Hříbě. Zaspívají Helena Vondráčková a Václav Neckář. PS, ještě upadla, poranil si koleno, tak jsme na bouraní oba. No tak hodně štěstí do dalších dnů, ať je vám lépe, a teď si užijte písničku, tedy tady je pro vás Hříbě.
2: Písnička na...

0: Jelení, písnička Všude zdejší na rádiu Český Blaník. My se taky snažíme být všude zdejší, ať už je Český Blaník nebo Blaník. Aktuálně v rámci letních koncertů jsme v Tišnově, kde už to vypuklo, tady báječný program až do zhruba 22 hodin. A přímo na místě váš ranní budíček, kolega Martin Císař, který se nám už za chvíli přihlásí do vysílání a prozradí nám, jak to tam vypadá, na koho se můžete těšit a spoustu dalších informací přímo z místa. Do té doby například Dalibor Janda a taky Michal Tučný, Cesty toulaví. Za 6 minut bude 17:30, já vám přeju dobré odpoledne.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
9: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
10: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze.
11: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
10: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
11: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
9: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
15: Radio Český Blaník.

0: Miroslav Žbírka a písnička Zažní za 5 minut 6:15 a my teď míříme do Tišnova, kde se koná další z letních koncertů našeho staršího vráchy Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A přímo z místa se hlásí kolega Martin Císař, ano, můj blanický parťák, který s vámi vstává každé všední ráno mezi 6 a 9, teď v Tišnově na letním koncertu. Martine, ahoj, vítej ve vysílání Českého Blaníku.
2: Ahoj, hezké odpoledne, zdraví Tišnov u Brna, tady tohleto místo žije hudbou a skvělou atmosférou. A za malou chvíli bude na pódiu vystupovat skvělý Vojta Nedvěd. Já ho tady mám. Vojtíku, ahoj, krásné odpoledne přeju.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
2: Jak se těší do Tišnova? Sem na to náměstí, na ten koncert, na to vystoupení.
3: Já musím říct, že já se těším na každou akci, kterou Rádio Blaník pořádá, protože je vždycky skvělá atmosféra, takže se těším moc.
2: Víš, co by mě zajímalo v té souvislosti, kolik let vlastně ty jezdíš s Blaníkem? Nebo jaká je ta spojitost s Blaníkem? Dokázal by si vzpomenout, v čase se vrátit?
3: Spojitost s Blaníkem začala vlastně prvním narozeninovou oslavou Rádia Blaník, což bylo, jestli to dobře odhaduju, před 26 lety. A já jsem tam tenkrát vystupoval se strýdou Honzou a narodila se mi akorát první dcera Verunka, proto si to tak dobře pamatuju. A jakožto měsíční miminko jsme ji vlastně s manželkou Kačenkou vezli právě na tuhletu akci Rádia Blaník.
2: Před náma koncert tady, ale další koncerty následují. A co se týče letních koncertů Blaníku, ještě s tebou budou dva. Jestli by si z hlavy dal, které to budou?
3: Tuším, že to je Čáslav a Pardubice.
2: Bingo, naprosto skvěle. Tak Vojto, ať ti to dneska skvěle zpívá, děkuju za rozhovor a zůstaň věrný Rádiu Blaník.
3: Děkuju moc krát a určitě vždycky si rád pustím Rádio Blaník v autě.
2: Jinak písničky k Táboráku od tebe, super.
3: Děkuju, tak to mě těší.
2: A těšte se třeba na Terezu Maškovou, Janka Ledeckého. Tak to je všechno, krásné odpoledne, hezký podvečer.
0: Tak Martine, díky, samozřejmě pokud chcete dorazit, můžete. Akce potrvá minimálně do 22 hodin, vstupné se neplatí. I tady ta samolepka, která vám může přinést spoustu peněz, 100 000 někomu z vás, tak si o ní klidně řekněte a můžete si zakoupit něco v našem stánku.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No a do té 18. hodiny třeba Pepa Wagner, nezapírám, a taky Lešek Semelka, jednou větou.
7: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
8: A já si dám steak.
7: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
9: La Tropical!
10: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
9: Yesom!
10: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
9: Awarashar!
11: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
12: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
11: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
12: Tak teď už to zvládnem.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz. A velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Chcete nový hit?

0: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz. Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
6: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
7: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz drží vás, když spíte.
8: Rádio Český Blaník.

0: tohle je Lešek Sevelka a jednou větou. Bylo 18 hodin, za malou chvíli dáme další čerstvé zprávy. No a pohodové písničky budou pokračovat dál. Helena Vondráčková a Karel Gott zaspívají S láskou.
1: Tak ten, kdo zlehý,
0: taky dorazí Hana Zagorová. Nebo Petra Janu a Věra Špinarová, To máme mládež. Hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Klikni!
4: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G! Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností! Mobil, se kterým máš školu v kapse! Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990! Když mobily,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Špičková krmiva Marp! Protože na složení záleží. Marp! Přestaňte jen krmit! Marpujte! Krmiva Marp.cz.
6: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zatímco teď v podvečer a taky dneska v noci nás potrápí i bouřky, někde silnější. Zítra čekáme většinou polojasno až oblačno a přehánky už ojediněle. Večer pak na západě Čech začne přibývat oblačnost. Zítra naměříme 21 až 25 a na jihovýchodě až 28 stupňů. Noční minima klesnou na 19 až 13 stupňů Celsia.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Před námi je poslední prázdninový víkend. Z hlediska dopravy velmi exponovaný a tak desítky policistů dohlednou na dodržování pravidel silničního provozu. Co budou nejvíc kontrolovat, ví preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
10: Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
9: Policisté apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali od počatí. Od minulého pátku vyhaslo na silnicích 14 životů. Jezděte tak, ať tragické číslo neroste. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat lidi k preventivním prohlídkám. Jeho šéf Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se tak mohli dočkat bonusu v řádu tisíců korun. Prevence přitom může zásadně ovlivnit průběh řady nemocí. Velkoformátová skleněná mozaika zdobí ode dneška průčelí pavilonu Šelem zoo v Liberci. Dílo nazvané Šelmárium vytvořili studenti tří středních uměleckých škol z Kamenického Šenova, Nového Boru a Jablonce nad Nisou. Vytvoření mozaiky bylo jednou z akcí festivalu Skla, který se tento týden koná v Liberci. Kanoista Martin Fuchsa po silném finiši obhájil světový titul na kilometru. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Fejšem. Čtvrté místo obsadila ve finále kilometru kajakářka Barbora Betlachová, kterou od bronzu dělila vteřina a půl. Tolik zprávy, přejeme krásný podvečer.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 18 hodin k tomu 5 minut. Vlastasuk se s vámi pomaličku, ale jistě loučí. Přeju vám krásný večer. Nádherný víkend samozřejmě. No a teď už si budeme zase hrát ty vaše oblíbené české písničky, které máte rádi. Iveta Bartošová Málo mě zná, za chvíli i Petr Hapka, anebo Bob Fiedl. Tak si to užívejte.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

0: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
1: Tak už můžu?
2: Točíme.
1: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
2: No co asi děláte, ne?
1: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
2: A dál?
1: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
2: A kde vás najdou?
1: Jako adresu?
2: Webovky.
1: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
2: Máme.
1: Hele, radši to vem znova.
3: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
6: Festival chutí, jiřinkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Český blaník.
8: Český blaník.
9: Český blaník.

0: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
1: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
2: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
1: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
3: Jirská kletba.
1: Tak přijďte.
0: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
4: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
6: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
8: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
0: Rádio Český Blaník.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebívlice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.
9: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných

0: a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety, přitom jen

vím, že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

jak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Otestuj Subaru Sedlčany.
3: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
2: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
4: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Tak to nesmíš dát, lásku si vysnít s kým.

0: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Investujte do dluhopisů efinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.

signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: už naši rodiče.
1: Přichází do mě žít nebo tančí pílíška vaší, je můj pán.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
2: Rádio Český Blaník.

poručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá?

0: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
3: Festival chutí, jiřinkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma.
2: Výstaviště Lysá nad Labem.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
5: Český Blaník.

blíž, v obleku či v dlouhém svetru, davy lidí kráčí k metru, i naše kroky míří na zlatý kříž.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez sny, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.